U nás na Európe 2 vysielame z Japonska, pozdravujeme všetkých na celé Slovensko. Ak máte možno zlú náladu práve v tomto momente a možno ste sa nezobudili najlepšou nohou, tak pozor, toto vám možno zlepší náladu a dokonca si za

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a neprípustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný
6: Tri prasiatka na Európe 2.
7: Ľuďom rastú rôzne veci z ich tela, niektorým rastú, ja neviem, bradavice, alebo ďalší, ja neviem, ďalšia ruka, alebo niekto má dva pary zubov.
8: Tri bradavky.
7: Dnes začíname tento diel Troch prasietok s tým, že jeden z nás troch má na svojom prste celé veľké chodidlo. Pretože toto je erotická pomôcka, je to noha, ktorá zo spodu má teda ženský orgán pohlavný. A máme to tu preto, lebo si do nášho kresla zasadla Monika. Ahoj, Monika.
9: Ahoj.
7: A ty si distribútorka erotických hračiek.
9: Áno, prodejce. Tak.
8: Promotérka.
9: Áno, tak.
8: Bohyňa sexuálnych hraček.
9: Áno, chci prostě, aby všichni Češi, Slováci byli uspokojeni a našli si u nás vlastně to, co chtějí. Mm-hmm. Máme všechno, včetně
7: to
9: tohohle. Ano.
7: Ty si nám dokonce povedala, už teraz, že máš viacero hraček, které si priniesla k nám do štúdia do Troch prasiatok. A my sa môžeme na všetky pozrieť, nejakým spôsobom rozobrať a samomyslel niektoré aj vyskúšať, ak vyzerá.
10: Áno, aj tá noha má láka celkom.
7: Skús, však iba si daj takto pomedzi nožti. Nie, však čo?
10: Je to čisté fakt?
9: Áno, vše je nepoužitý.
10: Tu sa mi má zmestiť.
9: To sa natáhne.
10: Ja hneď tak vlastne. Keď je to príjemné, dal si tam prsty?
7: Sem iba.
9: Tak je to lékařský silikón a uvnitř to má vlastne různý výstupky, takže to je. A vlastne zmáčknutím ten tlak se tam dá přizpůsobit.
10: Když tam pcháme prsty, tak to potom musíš vyhodit.
9: To bude sloužit jenom přesně takhle na ukazování, už se to neprodává samozřejmě.
7: Víme možná povedat, že jaké je to velikost nohy, že když se nějaký posluchač bude zaujímat.
9: Ne, ale máme rozlišený, jestli je to pravá nebo levá. Někdo prostě má radši třeba levý nohy, že jo. Ho nezrušuje pravá, takže si koupí.
7: To reálně existuje, že
9: ano, je pravá a levá noha a plus ještě řešíme nechtíky, jestli se dají lakovat. Tady u téhle nohy, ta je levnější, se nedají lakovat nechtíky, takže si bude muset připlatit, aby měl.
10: A tak jak nedají, však
9: čo. No, mohlo by se to rozežrat ten materiál. Jako může, ale mohlo by se to rozežrat.
8: Aha, mohlo by se to rozožrat.
9: Ano.
8: Tak fixkou.
7: Pojďme se bavit o těchto nohách.
10: Když to přijde takto do obchodu,
9: ano.
10: Víte si tuto, jakože...
9: Do obchodu k nám, ne, my jsme jenom online, ale většinou píše mně nejdřív.
10: Dobré, počkej, no tak ty...
9: Buď rovnou ví, co chce, tak koupí si, anebo píše mně a ptá se, jestli mám něco třeba na food fetish konkrétně teda.
7: Poznáš nějakou ženu, která je na nohy?
9: Určitě jsou,
7: podle mě. Jsou to odporné, ne?
9: Asi jo.
7: Že hej.
9: Já si myslím, že rádi masírují nohy, volizují třeba palce. Nevím, já na to nejsem, ale já bych, no, já potřeba, aby byly umytý, úplně ty palce tam jsou takový věci podle mě divný, za těma palcema to.
7: No, jakože hej, že mužské nohy jsou dost odporné, ne?
9: Hmm.
7: Na tom se shodneme.
9: Ano.
7: Ženské nohy jsou jakože také, že fajn.
9: Obecně ženské jsou krásné.
8: No. Dobře, pre nás například je to taky, že malý šok, hej, že něco také existuje.
9: Tam myslím, že mám daleko víc věcí sebou, co vás bude
8: všechno. No, a to proto jsem to chcela opýtať. Od 1 do 10, keby si mala povedať, že ako veľmi je táto hračka, akože bizarná a nezvyčajná, šokujúca, tak kde by si umiestnila?
9: Tak ja to mám posunutý trošku, no. Ten práh. To je tak 6 z 10 třeba.
8: 6 z 10. A máš tu dnes aj 10?
9: To, co môžeme ukázať, asi tak som vzala.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
6: Tri prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Sme späť v troch prasiatkách, takto po 22. Pozdravujeme všetkých do aut, verím, že nie ste zaspatí. Minimálne vás preberie Monika, ktorá prišla aj s arzenálom erotických hračiek.
2: Poďme sa venovať teraz tebe.
3: Proste fakt mi záleží na uspokojení všech Čechů a Slováku, baví mňa to, hrozne to naplňuje.
2: Ty stojíš za tým, alebo akože ty si to vytvorila?
3: Určite ne, to vytvořil majitel, můj šéf vlastně napřímo, šéf. Ano, to je obrovský biznis, to já bych nezvládla, to jako respekt jemu. Já jsem ten člověk, co dělá vlastně jenom to hezký, že jsem na sociálních sítích, marketing.
4: Takže toto je tvoja úloha vo firme, ty ano. Ich promuješ tie hračky a staráš sa o to, aby teda
3: ľudia sa rozvedeli. A píšu mi lidi, přesně tak. A natáčím to, natáčím produktové videa, to znamená, že každá pomůcka se ke mně dostane a v ruce ji natáčím, měřím a umisťujeme to pak i na, jako na web.
4: Ako často dostávaš zprávy od mužov, že
3: každý chceli, den.
4: Aby si to vyskúšala ty priamo tu?
3: Ja takhle, no to taky každý den.
4: Že?
3: Naozaj? Ano, kromě obdržu i dostávám i vlastně otázky. A kdy to ukážeš na sobě?
4: No, ako na to reaguješ?
3: No, já na to neodpovídám už. Neodpovídám na to už.
4: Nechcem na toto skákať, ale našel som si teda na vašej stránke, tu je, že Jessica Sexdoll 9-kilová je v zlave, ale nemá ani hlavu, ani ruky, ani nohy.
2: Ani nohy, jo.
3: To je torzo.
4: Torzo. To je len, že sú to ako také zaujímavosti, tak paráda.
3: A to už je veľký kousek, no, to už sa musí pak vlastne starať, koupiť pudr, pretože po použití to musí vysušiť, napudrovať, aby ten materiál zhustal, to už je...
4: Starostivosť.
3: Opravdu chlapi, co sú fakt sami, ako si myslím, pretože to je ako obří, to musí mít ve skříni nebo v krabici niekde daný.
2: A k tej práci si sa ako dostala, prepáč?
3: Předtím som dělala pro jiný takovýhle sex shop a napsala som im, že mají hnusný Instagram, jestli im ho môžu dělat.
4: Aha.
3: A takže už to dělám třeba 7 let, jakoby v erotických pomůckách, předtím jsem dělala sama na sebe Instagramy a marketing strategie, takže jako v tom jsem. Ale tím, že jsem taková otevřená, baví mě sexualita, nebojím se o tom mluvit, tak to už takhle je.
4: To jsem se chtěl spýtat, že ty vyzeráš tak bezprostředně, co se týká této témy. Máš to aj tak, že ťa to je zo súkromia zaujíma každú tú vec, tú hračku, erotickú pomôcku, oblečok otestovať? Že máš ten chtíč, alebo je to také, že...
3: Už chtíč nemám. Za začátku to bolo super skúmať, co všechno dokážou ty vibrátory přirážet, jak umiej, jak sú veľký ty vibrace, nebo když něco saje, tak jako co všechno to dokáže vysát a tak. A teď už mě to teda jako opravdu už to ani vlastně neskouším, nepotřebuju to, mám to už jako rohlíky. Jako bych pracovala prostě v nějakým supermarketu, nevím, ze sejrama, šunkama.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
5: Tri prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: Peter, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka pokračujú, Oliver, Samo, samozvaný a s nami aj Monika, ktorá, pozor, dlhé roky pracuje v sex shope.
2: Top 3 erotické hračky, ktoré ako podľa teba existujú. Dajme top 3 pre mužov a top 3 pre ženy. Za teba.
3: Tak, top 3 pre ženy je klasický dildo.
4: Klasické je na 3. mieste.
3: To bych dala na první místo, pardon.
4: Na prvom místě.
3: Na první na místo, hračky, pardon. Bych dala, ano, klasický dildo s přísavkou, s koulema, takový to realistický.
2: Prečo? Veď žijeme 21. storočí, už jsou tu hračky od výmyslu.
3: Furt se to prostě nejvíc prodává. Pak pro ženy určitě jsou womanizéry, co nacává takovou tou hubičkou, to se nestrká nikam dovnitř.
2: To bys dala na druhé místo?
3: Ano.
2: Takže womanizéry.
3: Jako oni se tam tak jako perou, bych řekla. Prostě to dildo je dildo, jako...
2: Deal.
3: A navíc to můžou kupovat přesně ženský, kteří ještě neobjevili to, že si můžou drážit jenom něco zvenku, že jako vidějí prostě, že prostě v tomto bušej dovnitř, takže se to udělají, tak to chtějí taky. A kupují si velký prostě a pak zjistí, že jim stačí prostě nějaká hubička.
2: Ale to jsou také dvě různé meritka podle mě, lebo jedno je, že objednávky, co ty hovoríš, že více teda asi objednává klasické dildo, ale to je skoro otázka, že které by si ty odporučila. Že ktoré ženy majú najradšie, bo teraz si povedala, tak. Že síce dilda sú objednávanejšie, ale potom, keď ženy zistia, že sa dá drážiť aj zvonku, tak womanizer vyhrá.
3: Takže takhle to berem, ja myslela, co sa nejvíc prodáva.
2: Ale
3: zároveň to môže byť to měřítko, že jo? Ale ja si myslím, že womanizer je pro ženskou to nejlepší. Ano.
2: Ok, takže toto dáme.
4: Prepačte, ale poďme to dokončiť, akože mňa to aj zaujíma, že čo sa najviac predáva, napríklad pri chlapských. Že...
2: No ale tak sa dostaneme zase pri chlapských top 3.
4: Tak poďme na to dokončiť. Dajme, že najpredávanejšie a potom jej odporúčanie.
2: Ok,
4: dajme dva razíčky.
3: Tak, souvisí to trošku, si myslím. No. Pak jsou prostě ty womanizéry, bych dala na jedničku, v prodeji jsou na dvojce, protože prostě furt dildo klasických, si myslím.
2: OK.
4: Třetí nejprve.
3: To bude prostě vibrátor klasický.
4: Okay.
3: A tam se pak budou prát, jestli to je vibrátor na bod G, rebit vibrátor, který má i zvenku. Tam to je strašně moc.
4: No a mužské nejprodávanější?
3: Tak to bude klasická nějaká umělá do ruky jenom. Mm-hmm. Pak to bude nějaký automatický masturbátor. A pak je...
2: Automatický masturbátor, to už se bavíme, že to je mašina?
3: Ano, to už si nedrží a neposouvá sám bob, ale jenom to přiloží a ono už vevnitř to automaticky třeba přiráží nahoru dolů, rotuje, nebo to i nasává.
4: Já tak rozmýšlím, že proč jsme toto ještě nikdy nevyzkoušeli. A proč, když tu máme někoho, kdo pracuje pro tak obrovský sex shop, který je jeden z největších v Česku, prečo tu nemáme stále tieto vibrátory počas tohto rozhovoru na sebe?
2: No dobre, tak toto je teda najpredávanejšie. Daj teraz top 3 odporúčanie tvoje, ktoré je si podľa teba najlepšie pre mužov.
3: Určite by im nemiela chybieť klasická bez ničeho, si myslím. Bez nejakých funkcií. Proste, tak ako aby si to vyskúšili, to si myslím, že by měl každý chlap skúsiť. Třeba môže to byť noha, ale môže to byť jenom takový rukáv masturbační. No. Tak by určite bych doporučila skúsiť masáž prostaty, pretože furt mi přijde, že chlapi to tak ako nechtějí.
2: Opravdu, ak sa milím, ale mám pocit, že ty to bereš tak vážně.
3: Ako, že... Takhle, já totiž nechci. Já chci, aby se každý cítil bezpečně.
2: Okay.
3: Jakoby když chce tu pomůcku, aby se nestyděl se zeptat na cokoliv. O to mi taky jde. Já to můžu brát i nevážně a ráda si dělám srandičky. Ale chci, aby se každý jakoby nebal říct to, co chce, abych já mu dokázala ho uspokojit. Ať mi klidně řekne nějakou drobnost, že má rád prostě, já nevím, tahání za kouly třeba. Mm. No, nebo že má ráda drážení kouce a u toho musí mít nohu nahoře. Takže nějaký pásy třeba. Fakt jako kraviny.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
5: Tri prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Samuel
1: a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka s Monikou, ktorá predáva erotické hračky, distribuuje v jednom z najväčších českých erotických online obchodov.
3: Akože pokud to je prostě v rámci nějakých jako zákonů, tak prostě u mě projde všechno, jo? Strkáme si věci různý do močových trubic, i do, tam je potřeba, aby byla bezpečnostní koncovka, to znamená, nestrkáme si tam nějaký okurky, takovýhle věci, protože pak na pohotovosti prostě to lovějí.
4: Počkej, to si pamätám, počkej, uretrální dilatátor?
3: Jsou, ano.
4: Wow. Tak se to volá?
3: I sounding se tomu říká, ale jsou to i přesně dilatátory.
4: Dilatátor. A čo si povedala? Prepač, nemůžeš si tam chat věci, které nemají koniec?
3: Bezpečnostní koncovku, protože to pojme a už to nevydá.
4: Aha, že tam bokom to... horku stáčí sa a zvíjaš.
3: Ano, to už jako se nevytlačí.
5: Jsem tak to ztratila.
3: A jsou tam různý věci, já jsem teď dával nějaký rentgeny z pohotovostí a měli tam jako narvaný poháry fotbalový. To jsou podle mě přesně ty chlapy, co si stydí koupit si ten kolíček. Uh-huh. Protože většinou jsou to pánové, to nejsou ženy, co si to tam rvou. Jako.
4: A radši je teda odporučeš mužům, kteří mají takéto chůčky, typu, že je jednoducho to vyzkoušet s nějakými profesionálními hračkami.
3: Je to bezpečný i kvůli jako bakteriím, ten povrch je to k tomu přizpůsobený. Prostě nervěte si tam lidi jako nic. Uh-huh. I vy si tam nic nervíte.
5: Dobře, tak nebudeme.
4: Už teraz.
5: Dobré, mami.
4: Já jsem chtěl vědět, či ty máš partnera vo svém životě.
3: Mám teď. Máš. Už po 7 letech samoty.
4: A 7 let samoty, jak ti nevadí o tom rozprávať, mal nějaký důvod? Prečo to tak bolo?
5: Lebo zrovna si povedala, že 7 rokov si v tej firme už.
3: Myslím, že to s tím nesouvisí, ale prostě si vybírám nepotřebuji tím, že jako jsem samostatná, sebevědomá, silná žena, tak jsem prostě nepotřebovala mít jen tak někoho, abych někoho měla.
4: Chápem, já tím směrujem totiž to k jednej otázke, která má zaujíma z tvojho pohledu. Čo by bolo pre teba už taký, vieš, red flag?
3: Áno.
4: Čo by bolo pre teba red flag, keby tvoj partner ti povie, že chce posteli vyskúšať? Pre teba ako človeka, ktorá toto zažíva asi pravdepodobne v sex shope.
6: Je toto red flag?
5: Toto je dobrá otázka. Je toto red
3: flag? To by mi asi zrovna nevadilo, ale je to vec, ktorú ja som probírala na rande už.
6: Toto?
3: No vlastne, skoro vlastne, když už som randila, než som si našla přítele, jestli kouká na no to bolo pro mňa hodne dôležitý, pretože proste nechci nikoho, kde je závislý na no to je jeho problém a ja to nechci ve stavu a nechci to řešit.
4: Teda, bylo teda pre teba numero uno?
3: Ano, to je potřeba podle mě řešit. Mm-hmm. Píše mi, to je velký, velký téma a druhá věc je, že řeší, tak já řeším erotický pomůcky a zároveň jsem proti, že jak to může být? No může, protože tam není prostě ten vizuální stimul. Je to problém i ve vztahu pak prostě.
4: Mm-hmm. Ale stále, prepač, já se chcem vás stále vrátit. Čo by byl ten teda red flag, bo si nedokončila tu myšlenku, prepač.
3: No jako třeba, kdybych chtěl, nevím, kakání.
4: Kakání už by je teda moc, hej.
5: A píšání?
3: Čurání. To asi mi nevadí, když to jako nemusí být furt, nebo když to je občas. Jako, no být. Tak může to někdo vyžadovat, že bez toho se neudělá, aniž by prostě se mu nečurala do pusy, tak to asi ne. To jako...
6: Koliko je občas? Akože koliko je za těba občas?
3: Nevím, tak budeme jednou za týden do sprchy třeba.
6: Tak je to v pohodě.
3: Asi jo, když to bude vyžadovat, mě to nevzrušuje, ale pokud jeho ano, tak...
6: A keby ho vzrušuje, to opačné, že by on vykonával tuto potrebu na teba?
3: Může mě počúrat. Asi to nebudu asi pít teda, ale...
5: Monika je tu s nami. Tu sa dozviete, že podľa mňa, že všetko, čo vás zaujíma a čo vás nezaujíma. Monika, budeš nám pekne úprimne odpovedať na naše dotazy alebo nás niečo naučíš, podľa mňa. Máme tu všetky pomocky. Začneme takou klasickou, kým máme vašu pozornosť.
4: Myslím si, že s týmto máš pozornosť v ruke úplne každého.
6: Ja sa chytím nos.
5: Klasickou. Dobre, takže. Alebo ústočka. Z jednej strany ústočka. Vieš nám k tomu niečo povedať? Toto je, že predávaná vec, takéto kombo?
3: Áno, to je klasický vlastne masturbační rukáv. Ze silikonu měkej, má to uvnitř vlastne různý výstupky stimulační, takže stačí kapka gelu a už se šoupe. Je to snadný na údržbu.
5: Strašne príjemné.
3: Je to príjemný, no.
5: Príjemné, fakt.
3: Čiže se tam dá určitý ten tlak zase na ten tím, že je to takhle ten rukáv.
5: Mhm. Aha, že takto?
3: No, že se dá prostě zmáčknout.
6: Můžeme teda otestovat ústa tímto?
3: Ano.
6: Akože,
3: ale si to nebude drhnout.
6: Rád by som to otestoval, ak by si to nevadilo.
5: Môžeš.
6: Môžeme, hej.
5: Do úst, teda?
6: Hej, no.
5: Bez gelu to nepôjde, no.
6: A čo by nešlo? Aha, už sme celkom akože...
3: U tady těch rukávů je dobrý, že to je i pro menší a pro větší. že když jsou třeba nějaký ty automatický honítka, tak tam je to omezený, že kdo má fakt široký, tak
4: tam nedaj.
3: Třeba, tak.
1: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
0: 3 prasiatka
1: na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Pochytajte.
1: Ty kokos.
2: Au! Dobre, čo je toto?
3: To je na svazování.
0: Okay.
3: Tam je něco na bradavečky, nějaký rolničky.
0: Dáš si isté, ale to počkej, to ako dáš na bradavečky? No, aha, že to utáhne. Takto utiahneš.
2: Tak. No.
3: To je na...
0: Čo?
2: Na čo si to použil?
3: No, roztáhnu a tam se vlastně dají do těch vnějších a zmáčknu se, ano.
0: To je nebezpečné, ne? Prečo by to někdo
3: robil? Chali. No, tak chtějí to prostě lidi, přesně proto, že to prostě chtějí. Na koule jsou takovýhle věci samozřejmě taky, to jsem teda nevzala. Na koule tam mám nějaký košíček vibrační.
2: Víš, přitom to dát i taky tvoj pohled, či ty bys do toho išla? Jakože,
3: asi jo, tohle to se mi docela líbí. Je to, že to je jako submisivní, tak dělej si se mnou, co chceš, tak asi,
2: okay.
3: Asi proč ne. Tak to záleží, jak to skřípne. Když to neskřípne, jak to tam bude jenom držet, podle mě.
0: Okay.
4: Vo vysielaní už končíme, ale viac nájdeš vždy na našom Hero Hero 3 prasiatka, kde nás môžeš sledovať v dlhých, celých, necenzurovaných verziách aj s castingaučom. Sleduj nás aj na Instagrame 3 prasiatka show a počúvaj v podcastoch. Ahoj, počujeme sa opäť o týždeň v Eteri Európy 2.
5: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka
5: na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.